0: Božský Kája milovali Bratislavu a Slovensko a Slováci milovali jeho.
1: Dobrý večer, Bratislavo, dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé. Díky za takové skvělé přivítání, za takový aplaus. Je vidět, že mě dobře znáte a že víte, co mám rád. To svědčí o tom, že jsem mezi svými.
0: Karel Gott sa narodil 14. júla 1939 v Plzni. Pôvodne túžil po kariére maliara, no tento sen sa mu rozplynul, keď sa neúspešne pokúšal o štúdium výtvarného umenia na umelecko-priemyselnej škole. Vyučil sa za elektromontéra a venoval sa svojej druhej záľube – hudbe. Jeho otcovi to však povôli nebolo.
2: Říkal, že toto nemá žádnou budoucnost, ani malování, natož potom, když přišlo zpívání, to už vůbec. Říkal, musíš mít řemeslo, protože s tím projdeš celý život.
0: Začátky veřejného vystupování Karla Gotta se viažu s rokmi 1958 až 1960, keď se zúčastňoval na amatérských speváckých súťažiach. V roku 1958 získal svoj prvý angažmán v kaviarni Vltava. Od roku 1959 pravidelně vystupoval s orchestrom Karla Krautkartnera. V roku 1960 začal študovať spev na Pražskom konzervatóriu. Angažmán v Semafore a nahrávanie stanečným orchestrom Československého rozhlasu znamenalo zvrat jeho kariére. Pieseň Oči má snehem zaváté sa stala najúspešnejšou za rok 1963 a prvý raz zvíťazil v ankete o Zlatého Slávika. Oči má

0: Božský Kája milovali Bratislavu a Slovensko a Slováci milovali jeho.
1: Dobrý večer, Bratislavo, dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé. Díky za takové skvělé přivítání, za takový aplaus. Je vidět, že mě dobře znáte a že víte, co mám rád. To svědčí o tom, že jsem mezi svými.
0: Karel Gott sa narodil 14. júla 1939 v Plzni. Pôvodne túžil po kariére maliara, no tento sen sa mu rozplynul, keď sa neúspešne pokúšal o štúdium výtvarného umenia na umelecko-priemyselnej škole. Vyučil sa za elektromontéra a venoval sa svojej druhej záľube – hudbe. Jeho otcovi to však povôli nebolo.
2: Říkal, že toto nemá žádnou budoucnost, ani malování, natož potom, když přišlo zpívání, to už vůbec. Říkal, musíš mít řemeslo, protože s tím projdeš celý život.
0: Začátky veřejného vystupování Karla Gotta se viažu s rokmi 1958 až 1960, keď se zúčastňoval na amatérských zpěváckých soutěžích. V roku 1958 získal svůj první angažmán v kaviarni Vltava. Od roku 1959 pravidelně vystupoval s orchestrom Karla Krautkartnera. V roku 1960 začal študovať spev na Pražskom konzervatóriu. Angažmán v Semafore a nahrávanie s tanečným orchestrom Československého rozhlasu znamenalo zvrat jeho kariére. Pieseň Oči má snehem zaváté sa stala najúspešnejšou za rok 1963 a prvý raz zvíťazil v ankete o Zlatého Slávika. Oči má

0: moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Jen tím, že tvoří.
1: Piesne Karla Gotta sa objavili aj vo filmoch ako Limonádový Joe či Starci na chmelu. Naspieval tiež pieseň Kde pak ty ptáčku hnízdo máš v rozprávke Tři ožíšky pro popielku.

0: Božský Kája milovali Bratislavu a Slovensko a Slováci milovali jeho.
1: Dobrý večer, Bratislavo, dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé. Díky za takové skvělé přivítání, za takový aplaus. Je vidět, že mě dobře znáte a že víte, co mám rád. To svědčí o tom, že jsem mezi svými.
0: Karel Gott sa narodil 14. júla 1939 v Plzni. Pôvodne túžil po kariére maliara, no tento sen sa mu rozplynul, keď sa neúspešne pokúšal o štúdium výtvarného umenia na umelecko-priemyselnej škole. Vyučil sa za elektromontéra a venoval sa svojej druhej záľube – hudbe. Jeho otcovi to však povôli nebolo.
2: Říkal, že toto nemá žádnou budoucnost, ani malování, natož potom, když přišlo zpívání, to už vůbec. Říkal, musíš mít řemeslo, protože s tím projdeš celý život.
0: Začátky veřejného vystupování Karla Gotta se viažu s rokmi 1958 až 1960, keď se zúčastňoval na amatérských zpěváckých soutěžích. V roku 1958 získal svůj první angažmán v kaviarni Vltava. Od roku 1959 pravidelně vystupoval s orchestrom Karla Krautkartnera. V roku 1960 začal študovať spev na Pražskom konzervatóriu. Angažmán v Semafore a nahrávanie stanečným orchestrom Československého rozhlasu znamenalo zvrat jeho kariére. Pieseň Oči má snehem zaváté sa stala najúspešnejšou za rok 1963 a prvý raz zvíťazil v ankete o Zlatého Slávika. Oči má

0: Božský Kája milovali Bratislavu a Slovensko a Slováci milovali jeho.
1: Dobrý večer, Bratislavo, dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé. Díky za takové skvělé přivítání, za takový aplaus. Je vidět, že mě dobře znáte a že víte, co mám rád. To svědčí o tom, že jsem mezi svými.
0: Karel Gott sa narodil 14. júla 1939 v Plzni. Pôvodne túžil po kariére maliara, no tento sen sa mu rozplynul, keď sa neúspešne pokúšal o štúdium výtvarného umenia na umelecko-priemyselnej škole. Vyučil sa za elektromontéra a venoval sa svojej druhej záľube – hudbe. Jeho otcovi to však povôli nebolo.
2: Říkal, že toto nemá žádnou budoucnost, ani malování, natož potom, když přišlo zpívání, to už vůbec. Říkal, musíš mít řemeslo, protože s tím projdeš celý život.
0: Začátky veřejného vystupování Karla Gotta se viažu s rokmi 1958 až 1960, keď se zúčastňoval na amatérských zpěváckých soutěžích. V roku 1958 získal svůj první angažmán v kaviarni Vltava. Od roku 1959 pravidelně vystupoval s orchestrom Karla Krautkartnera. V roku 1960 začal študovať spev na Pražskom konzervatóriu. Angažmán v Semafore a nahrávanie stanečným orchestrom Československého rozhlasu znamenalo zvrat jeho kariére. Pieseň Oči má snehem zaváté sa stala najúspešnejšou za rok 1963 a prvý raz zvíťazil v ankete o Zlatého Slávika. Oči má...

0: boží. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Jen tím, že tvoří.
1: Piesne Karla Gotta sa objavili aj vo filmoch ako Limonádový Joe či Starci na chmelu. Naspieval tiež pieseň Kde pak ty ptáčku hnízdo máš v rozprávke Tři ožíšky pro popielku.

0: Božský Kája milovali Bratislavu a Slovensko a Slováci milovali jeho.
1: Dobrý večer, Bratislavo, dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé. Díky za takové skvělé přivítání, za takový aplaus. Je vidět, že mě dobře znáte a že víte, co mám rád. To svědčí o tom, že jsem mezi svými.
0: Karel Gott sa narodil 14. júla 1939 v Plzni. Pôvodne túžil po kariére maliara, no tento sen sa mu rozplynul, keď sa neúspešne pokúšal o štúdium výtvarného umenia na umelecko-priemyselnej škole. Vyučil sa za elektromontéra a venoval sa svojej druhej záľube, hudbe. Jeho otcovi to však povôli nebolo.
2: Říkal, že toto nemá žádnou budoucnost, ani malování, natož potom, když přišlo zpívání, to už vůbec. Říkal, musíš mít řemeslo, protože s tím projdeš celý život.
0: Začátky veřejného vystupování Karla Gotta se viažu s rokmi 1958 až 1960, keď se zúčastňoval na amatérských zpěváckých soutěžích. V roku 1958 získal svůj první angažmán v kaviarni Vltava. Od roku 1959 pravidelně vystupoval s orchestrom Karla Krautkartnera. V roku 1960 začal študovať spev na Pražskom konzervatóriu. Angažmán v Semafore a nahrávanie stanečným orchestrom Československého rozhlasu znamenalo zvrat jeho kariére. Pieseň Oči má snehem zaváté sa stala najúspešnejšou za rok 1963 a prvý raz zvíťazil v ankete o Zlatého Slávika. Oči má

0: moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Jen tím, že tvoří.
1: Piesne Karla Gotta sa objavili aj vo filmoch ako Limonádový Joe či Starci na chmelu. Naspieval tiež pieseň Kde pak ty ptáčku hnízdo máš v rozprávke Tři ožíšky pro popielku.

0: tancoval som aj nemálo a sa z noci stalo ráno. Priznávam som mu ťa.
1: Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei haut

0: Tancoval som a nemálo, a sa z noci stalo ráno. Priznávam som mu ťa.
1: Rádio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.